0: Kantátu Johanna Sebastiana Bacha Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust přednesla Magdalena Kožená se souborem Musica Antiqua Köln pod vedením Reinharda Göbla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Variace na Haydnovo téma napsal Johannes Brahms roku 1873. Téma označené jako chorál svatého Antonína převzal z dechového divertimenta tehdy připisovaného Haydnovi, ale jeho skutečný autor zůstává neznámý. 8 variací završuje rozsáhlé finále ve formě pasakalie. Brahmsovy variace nám zahraje orchestr London Classical Players, který řídí Roger Norrington.

0: Brahmsovy variace na Haydnovo téma přednesl orchestr London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní svitu Náhrobek kuprénu vkomponoval Maurice Ravel v letech 1914 až 1917. V šesti větách navázal na francouzskou barokní tradici a každou z nich věnoval památce některého ze svých přátel padlých v první světové válce. Svitu přednese Bertrand Chamaillou.

0: Ravelovu klavírní svitu Náhrobek Kuprénův přednesl Bertrand Chamaillou.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Serenádu D-dur pro orchestr s kechlovým číslem 320 dokončil Wolfgang Amadeus Mozart v Salzburgu v srpnu 1779. Sedmivěté dílo získalo přízvisko Serenáda s poštovským rohem podle sólového nástroje, který se ozve ve druhém triu druhého menuetu. Part poštovského rohu zahraje David Blackadder, orchestr Academy of Ancient Music řídí Christopher Hugwood.

0: Mozartovu serenádu D-dur s poštovským rohem přednesli David Blackadder na poštovský roh a orchestr Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hagwooda. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: President.
1: Én jobban, aztán megint ballal. Nagyon jó, 2-ben, 28 másodperc.
2: Most nem szok. Nyújtjéli favorit pozzemnézei.
3: Tőlem, maszke.
4: From Logoris and Turin, on the south is New Arctic.
5: Tak, tak, velmi správně. Začátek úspěchu je naladit si správnou rozhlasovou stanici. A vy už, milí posluchači, dobře víte, že tou nejsprávnější stanicí je Vltava, a to zejména v době, kdy se na ní vysílá pořad Da Capo. Předpokládám též, že jste dobře naladěni, což je slovní hříčka, kterou ve svých propagačních kampaních už využilo několik rozhlasových stanic, včetně té naší. Ladění je to první, co návštěvník koncertu slyší, když na pódium nastoupí orchestr. Je to po staletí standardizovaný proces, který má přesná pravidla. Koncertní mistr prvních houslí vstane a dá si housle pod bradu. To je signál pro ostatní hráče, aby se stišili. Hoboj zahraje tón A1, podle něho se naladí koncertní mistr, potom všechny první housle, potom druhé a tak dále. Pak přijdou na řadu dechové nástroje, až je naladěn celý orchestr. Podle hoboje se ladí proto, že ze všech nástrojů má právě hoboj nejmenší možnost měnit výšku tónu. Jeho strojek lze povysunout jen o pár milimetrů. Výjimka nastává tehdy, hraje-li se koncertantní skladba pro solistu a orchestr. Pak se ladí podle solisty. V případě koncertu klavírního udá tón na klavír koncertní mistr, z čehož vyplývá, že tento zdatný houslista musí umět i na klavír. Tedy alespoň na něm musí umět najít ten jeden tón. Nalézá se zhruba uprostřed klaviatury. Mezi třemi černými klapkami jsou dvě bílé a z nich je to ta trochu víc napravo. Zvuk, který z orchestru vychází při ladění, zaujal v roce 1947 amerického hudebního novátora Edgara Varese a použil ho jako materiál k zajímavé pětiminutové skladbě. Dílko začíná komorním áčkem, laděním všech instrumentů, během něhož si hráči přehrávají úryvky svých partů. Zde zazní několik vtipných citací slavných skladeb. Zdá se ale, že orchestru se ladění moc nedaří. Panuje tu nekázeň, s laděním se začíná pořád znovu. Z rutinního procesu se vyvine drama. Naštěstí vše dobře skončí a orchestr se nakonec shodne na závěrečném hromovém áčku.

0: Skladeb inspirovaných chladením je rozhodně více. Jistě nemusím jmenovat slováckou svitu Vítězslava Nováka, o níž se praví v každé učebnici hudební výchovy. Ano, komorní áčko je jakýsi opěrný bod, podle něhož se všichni orientují. Že by to ovšem byla opora nějak zvlášť stabilní, to se nedá říci. Zatímco délka jedné sekundy je pevně dána násobkem periody záření atomu cézia 133, komorní áčko takto pevně definováno není. Tak jako všechno ve světě hudby, áčko se pohybuje a mění svou výšku. Pozval jsem si do studia pana Jana Kvapila, který se zabývá starou hudbou, abych se ho zeptal, co se v historii s tím áčkem dělo.
1: Nejstručnější odpovědí na vaši otázku by byla asi věta, že komorní á se v historii pohybovalo jak v čase, tak v prostoru. Například v 18. století je doloženo, že varhany v Německu byly naladěny na, řekněme, v rozmezí jedné tercie, nebo řekněme to komorní á bylo v určitém kostele naladěno tak, že bylo přibližně o půl tónu níže než dnešní komorní á, v jiném kostele tak, že bylo až o malou tercí výše.
2: Co dělali absolutní sluchaři v takové situaci?
1: Absolutní sluchaři, doufejme, že měli to se absolutní A vyvinuté v souladu s varhanemi, které se vyskytovaly v blízkosti jejich bydliště. Jinak teda měli asi těžký život. No.
2: To znamená, že ten kostel musel mít svůj okruh hudebníků vybavených určitými nástroji, kteří nemohli hrát v jiném kostele.
1: Závisí to na typu nástroje. Samozřejmě smyčcové nástroje jsou schopny se přeladit do určité míry. U dechových nástrojů je to obtížnější, takže dechové nástroje velice často museli transponovat. Je to praxe běžná třeba z Bachových kantát, že hoboje nebo flétny hrajou o terci výš, či případně o terci níž podle toho, v jakém poměru je komorní A toho kostelních varhán a komorní A jejich nástroje.
2: Máme ještě nějaké další zdroje informací o výšce komorního áčka v baroku?
1: Dochovala se ladička, která údajně patřila Händlovi. Tato ladička je naladěna přibližně na 415 Hz, což je asi tak o půl tónu níže, než je unifikované komorní A, přijaté někdy v roce 1940 na nějakém kongresu, jestli se nepletu. Takže tohle slouží jako vodítko pro takzvaný kamertón, neboli standard výšky tónu používaný v komorní hudbě. Mm-hmm.
2: Takže v zásadě, kdybyste to mohl zhrnout, co se s tím áčkem dělo od, dejme tomu, renesančních dob až po dnešek?
1: V renesanční době na většině míst bylo to áčko poměrně vysoko. To bylo asi tak 460, o půl tónu výš, než je dnešní běžný standard.
2: Dnešní standard je 440.
1: 440 s tím, že symfonické orchestry často ladí výše na nějaký 444, ano. Ale pokud se nemýlím, tak přijatý standard psaný v tabulkách je 440.
2: Ano. Takže v renesanci?
1: V renesanci bylo to áčko výše, přibližně o půl tónu. Tohleto ladění se často používalo ještě v první polovině 17. století. A koncem 17. století a ve století 18. už je to dosti velký zmatek. Například ve Francii konce 17. století se používalo ladění přibližně o tón níže, než je ladění dnešní, to znamená ladění extrémně nízké. Ve většině ostatních zemí, Německo, Anglie, je doložené používání ladění pro komorní hudbu asi tak 415, to znamená o půl tónu níže, než je dnešní standard. A výjimkou jsou samozřejmě ty extrémně vysoko naladěné varhany většinou z Německa, které jsou až o terci výš, než je běžný standard.
0: Pane Kvapile, vy jste náš špičkový hráč na zobcové flétny. Já jsem vás poprosil, abyste si přinesl 3 víceméně stejné flétny, ale odlišného ladění. Takže toto bude co?
1: Teď vám zahraji krátký motivek na flétnu v ladění 415.

Pane Chvapile, děkujem pěkně za demonstraci. Historicky poučená interpretace přinesla i návrat k níže položenému komornímu áčku. Dnes tedy vznikají nahrávky třeba Beethovenových symfonií, které se liší o půl tónu. Takže Beethovenova 7. symfonie A-dur je ve skutečnosti As-dur. A nebo naopak lze říci, že i běžné orchestry hrají v B-dur, protože Beethoven si ji představoval o půl tónu níže. Porovnejme dvě nahrávky Beethovenovy 3. symfonie S-dur. Její první dva akordy znějí v moderním ladění takto. A v historickém takto.

Základním problémem týkajícím se našeho tématu je rozpor mezi přirozeným a temperovaným laděním. Ten vyplývá z toho, že náš evropský tonální systém má drobnou vadu na kráse. Říká se jí pythagorejské koma. Představte si, že máte 12 cihel, každá má výšku 5 cm a postavíte je na sebe. Dostanete se do výšky 60 cm. Vedle nich postavíte na sebe 6 cihel 10 cm. Výška tohoto sloupce bude úplně stejná, zase těch 60 cm. Použili jste prostě poloviční počet dvojnásobně velkých cihel, takže to ani jinak dopadnout nemohlo. Jenže v hudbě to takhle neplatí. Když postavíte nad sebe 12 čistých kvint, měli byste dospět ke stejnému tónu, jako když postavíte na sebe 6 čistých oktáv. Ale ono to nevychází. Je to k zbláznění, ale těch 12 kvint nad sebou dosáhne větší výšky než 6 oktáv. Rozdílu mezi výslednými tóny se říká pythagorejské koma. To má velmi nepříjemné důsledky. Třeba klavír by v normálním ladění měl mít jinou klapku pro as a jinou pro gis. Na takový klavír by se nedalo hrát. Zpočátku se to řešilo tak, že se na klávesových nástrojích vůbec nepoužívaly tóniny s více křížky a béčky. Pak se zavedlo takzvané temperované ladění. Chyba se prostě rovnoměrně rozdělila mezi ostatní tóny. Všechny tóny tedy zní trochu falešně, ale jen tak málo, aby to naše ucho nepoznalo. Díky tomu mohl Bach napsat svůj dobře temperovaný klavír a zabrousit do tak exotických tónin, jako je třeba dismol a cizdur.

Dost často musí instrumenty s temperovaným a přirozeným laděním hrát spolu. Smyčcové nástroje nemají ladění nijak fixováno, takže hra na ně se může a často i musí přizpůsobit situaci. Hrají-li smyčce samotné, mohou si dovolit užívat přirozené ladění. Pokud se k ním přidá třeba klavír, musí se smyčce přizpůsobit ladění temperovanému. Ale komplikacím ještě není konec. O ladění se také mluví v souvislosti s takzvanými transponujícími nástroji. Některé nástroje jsou laděny v jiných tóninách než v té nejpříjemnější a nejlogičtější C-dur. V partituře jsou tedy zapsány jiné noty, než ve skutečnosti zní. Tak třeba chce-li skladatel, aby z klarinetu zazněla nota S, musí napsat notu F. Klarinet je totiž většinou laděn v B, takže zní o tón níže, než se zapisuje. Existují ovšem také klarinety in S, takže chce-li skladatel, aby to S opravdu zaznělo, musí napsat notu C. Lesní rohy jsou naproti tomu laděny v F, takže se píší o kvintu výše. Místo S musíte napsat B. Jistě si dovedete představit, jak se čte partitura, v níž hraje několik různě transponujících nástrojů. Ve Stravinského oktetu hrají flétna, pozoun, fagoty a jedna trubka v C, ovšem druhá trubka je laděna in A, klarinety jsou v B a S. Pokud všichni hrají společně jeden tón, je v partituře pod sebou napsáno pět různých not.

Všechno trápení, o kterém jsme mluvili, vyplývá z našeho evropského tónového systému. Jsme v něm odchovaní a zvykli jsme si na něj. Došlo však i k řadě pokusů tuto železnou košili svléknout. Nejradikálněji se do celé věci obul Alois Hába, když zavedl systém čtvrttónů. Oktávu rozdělil na 24 stupňů, nikoli jen na 12. A protože to byl velký skladatel, dokázal se v nezvyklém terénu obratně pohybovat. Řada jeho čtvrttónových skladeb dokáže po původním šoku zaujmout mnohého vnímavého posluchače. Naopak následný návrat k půltónům člověk pak vnímá jako krok zpět. Chromatická stupnice mu připadá nějak řídká.

Rozladěná piana dává do pořádku ladič. Na rozladěné duše je nejlepší dobré jídlo, sklenka červeného a krásná hudba. Nebudu se na vás zlobit, když pro ten účel dáte před čtvrt tóny přednost starému dobrému temperovanému ladění. Ale alespoň malou ochutnávku čtvrttónové kuchyně jistě přežijete ve zdraví. Alois Hába, čtvrttónová svita pro klarinet a klavír.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Tak a nyní malé barokní zastavení. Velký německý mistr, který se Evropu podmanil svými italskými operami a nakonec umíral jako nejslavnější anglický skladatel. Georg Friedrich Händel a část z jeho půvabné sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové ansámblu The Cambridge Music.

Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furt Wengler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu. A nyní nás čeká ukázka z posledního alba Patricie Janečkové, které nahrála v Českých Budějovicích na letišti. Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Così fan tutte. Zpívá Patricie Janečková, Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Franz Schubert svůj melodický talent uplatňoval v písních i nesčetných komorních dílech. Melodie v nich získala nadvládu nad harmonií. Její pravidla Schubert rozvolnil a často nás překvapí nečekanými harmonickými zvraty, do té doby nepoužívanými. Rozměrnou, ale pestrou první větu sonáty pro violončelo a klavír a mol hrají Miša Majský a Dária Hovora.

Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert a mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Heinrich Josef von Collin napsal svou hru o legendárním římském vojevůdci jménem Gaius Marcius Coriolanus v roce 1804. 3 roky poté k této tragédii napsal hudbu Ludwig van Beethoven, pochopitelně skvostnou, vyzařující odvahu, sílu a odhodlání hned od prvních taktů. Kurt Masur řídí orchestr Lipského Gewandhausu v Beethovenově předehře Coriolanus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: V roce 2018 tomu bylo 100 let, co zemřel francouzský skladatel Claude Debussy, považovaný za jednoho z největších reformátorů hudby, za zakladatele nového, křehkého, harmonicky i instrumentačně neuvěřitelně barevného stylu, nazvaného podle malířského slohu impresionismem. Hned Debussyho první velký orchestrální experiment byl rozpoznán jako novátorské a mistrovské dílo. Hovořím o preludiu Faunovo odpoledne, 10 minutách, v nichž Debussy utekl z formálních pravidel, hraje si s barvami jako malíř, dokonale vykresluje atmosféru básně Stefana Mallarmé, jež ho inspirovala, a která vypráví o Faunovi, jenž si v horkém letním odpolední krátí čas čekání na krásné nymfy hrou na flétnu syrinx. Toto je Faunovo odpoledne 32-letého Clauda Debussyho. Clevelandský symfonický orchestr vede Pierre Boulez.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, duet Papagéna a Papagény z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, Montserrat Caballé, orchestr jihozápadního německého rozhlasu řídí José Collado.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič konsort.

Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch, ihr ausgewählten Seelen, z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

Antonín Reicha, český klasicistní skladatel, který svou pozoruhodnou kariéru zakončil jako ředitel konzervatoře v Paříži, byl vynikající hudební teoretik, jehož pojednání o melodii, harmonii či fuze studovali generace hudebníků i velcí skladatelé, včetně Bedřicha Smetany. A co se fugy týče, v geniálním souboru 36 klavírních fug svou teorii ukázal i v praxi. A ještě dnes můžeme žasnout nad pokrokovostí Reichova myšlení. Mezi velkými skladateli, jejichž tóny mu posloužily jako témata jednotlivých fug, jsou i velikáni jako Haydn, Mozart a ve fuze číslo 5 G-dur také Bach. Milan Langer nám hraje.

Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou Nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující Moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Do Itálie konce 16. a počátku 17. století se nyní vypravíme za Karlem Gesualdem, princem z Venózy. Jeho vokální skladby byly dříve odmítány a dnes jsou proslaveny pro své disonance a dramatický náboj. On byl takový i život Karla Gesualda. Svou manželku nachytal in flagranti a v zápětí byla i se svým milencem zavražděna. I na Gesualda padlo podezření. V každém případě po vraždě se stáhl z veřejného života, uzavřel se na svém zámku a v trýznivé osamocenosti bylo jeho jediným světlem komponování. Tady jeden z mnoha jeho působivých madrigalů, Selamia Morte Brami, zpívá Concerto Italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

Jedno ze základních děl světové koncertní literatury, Fantastickou symfonii, zkomponoval Hector Berlioz v pouhých 27 letech. Touto první programní symfonií oficiálně otevřel cestu takzvanému novoromantismu. Každá část popisuje konkrétní dění, program ze života Umělcova, jak zní podtitul. Každou prochází idée fixe, pevná myšlenka, vracející se motiv milované. Stejně jako v části Na plese, kde se potkávají v rytmu kouzelného valčíku. Hraje nám ho orchestr revoluční a romantický, diriguje John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 417. Pro dvě kytary Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta z malé noční hudby G-dur, Kechlův seznam 525, hrají virtuozidy Praha.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: A teď bude znít unikátní galop E-dur, zcela neznámá skladba Antonína Dvořáka. Hraje Tomáš Výšek.

Arcangelo Corelli a jedno z jeho nesčetných Concert Gross. Hraje soubor Le Concert de Nation s uměleckým vedoucím Jordi Savalem.

Bach vytvořil pro svou druhou manželku Annu Magdalénu, která byla výbornou zpěvačkou, knížku árií a písní. Ne všechny ale napsal sám Bach. Poslechněme si dvě písně z této sbírky, z nichž ta první, přestože je to nádherná melodie, rozhodně není Bachova, nýbrž jiného barokního skladatele Gottfrieda Heinricha Stölzla. Zpívá Emma Kirkby.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Giacomo Puccini, Nessun dorma, árie Kalafa z třetího dějství opery Turandot. Zpívá Luciano Pavarotti, John Aldis Choir, Londýnský filharmonický orchestr řídí Zubin Mehta.

Nyní se přesuneme o 300 let zpět do historie. Představme si teplý červencový den roku 1717, nezvykle slunou Anglii a velkolepou nádheru, jíž pořádá král Jiří I. se svou družinou. Nádherně oblečení šlechtici a šlechtičny se v otevřených říčních veslicích plaví po Temži a k tomu jim asi 50 muzikantů hraje hudbu Tří svit, které právě pro tuto příležitost zkomponoval Jiřího oblíbenec, nedávno z Německa přišedší skladatel Georg Friedrich Händel. Dodnes je ona bodní hudba jednou z jeho nejoblíbenějších partitur. Posuďte sami, proč tomu tak je. Academy of Ancient Music a Christopher Hogwood, druhá část, živé presto ze svity číslo 2.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Otevřeme nyní písňový cyklus významného anglického skladatele 20. století Benjamina Britna, který svou serenádu určil tenoru, lesnímu rohu a smyčcovému orchestru. Britten cyklus 6 písní s instrumentálním prologem a epilogem komponoval ve válečném roce 1943, a to na texty anglických básníků se spojujícím motivem noci. Při premiéře zpíval sólový part Britnův celoživotní partner, tenorista Peter Pears. Několikrát se také společně podíleli na nahrávce serenády. My si poslechneme její 6. část, Hymnus k bohyni Diane, na text básníka počátku 17. století Bena Johnsona. Zpívá Philip Langridge, hraje anglický komorní orchestr.

Ze salzburského období mladého Wolfganga Amadea Mozarta vybíráme teď první větu ze symfonie číslo 28 C-dur, psanou pro dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a smyčce. Rozkošné tóny pravděpodobně 17-letého génia hraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Petr Iliš Čajkovský, předehra k baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Anglii prý byly Mendelssohnovy klavírní písně beze slov tak populární, že je údajně hrál každý, kdo měl klavír. Populární jsou ale dodnes. Z prvního sešitu písní beze slov romantického mistra Felixe Mendelssohna Bartholdyho teď hraje tu v tónině E-dur Walter Gieseking.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jméno italského mistra 17. století Girolama Fantiniho znají asi především trumpetisté. Fantini totiž tento nástroj bravurně ovládal. Skvělá hra na trubku ho přivedla nejprve do služeb jednoho z velkovévodů slavného rodu Medici, ale také třeba do Říma, kde pořádal společné koncerty s varhaníkem Frescobaldim. Fantini také napsal ceněnou školu hry na trubku a svému nástroji věnoval několik desítek krásných skladeb. My si z nich vybereme sonátu číslo 8 v nahrávce trumpetisty Niklase Eklunda a varhaníka Knuta Johannesena.

0: Seriální hudba je komponovaná na principu tónových řad, které si skladatel předem určí jako kompoziční materiál. Tato technika zapovídá návrat k již použitému tónu, pokud nezazněly všechny ostatní. Tak je zajištěn rovnoměrný výskyt všech tónů řady, což garantuje plnou atonalitu skladby. Je-li v řadě použito všech 12 tónů stupnice, jde o dodekafonii. Metoda se to zdá být nelidsky matematická, přesto na jejím principu vznikla řada silných emotivních děl.
1: Mozartova 33. symfonie B-dur exponuje nejmenší orchestrální aparát z jeho posledních 10 symfonií. Jsou tu jen smyčce, 2 hoboje, 2 fagoty a 2 lesní rohy. Ale i to géniovi bohatě stačí. Mozartovi bylo v době kompozice 23 let a její autograf dnes uchovávají v polském Krakově. Tady je půvabný menuet, tedy třetí věta 33. symfonie ve skvostné nahrávce souboru The English Concert a Trevora Pinnocka.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv kýnových komorních sólistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovi komorní sólisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

Vivaldi byl patrně ve své době nejoslavovanějším italským skladatelem a pravděpodobně i jedním z nejplodnějších. Kromě více než 500 koncertů složil mnoho oper, duchovních vokálních děl a nespočet dalších instrumentálních skladeb. My teď necháme stranou ty notoricky známé a poslechneme si překrásnou symfoniu z opery Tito Manlio, i když Vivaldiho styl se nezapře ani v ní. Hraje Accademia Byzantina, řídí Ottavio D'Antone.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jméno Leroy Anderson je vepsáno zlatým písmem do americké hudební tvorby. Narodil se v roce 1908, vystudoval Harvard, hovořil plynně 9 jazyky, ale nejvíc proslul svými kouzelnými orchestrálními skladbičkami, které v Americe 40. a 50. let a posléze po celém světě popularizoval třeba známý Boston Pops Orchestra. Některé byly tak oblíbené, že se staly znělkami různých televizních pořadů či seriálů, například takové půvabné pizzicato pro orchestr Plink Plink Plank otevíralo od roku 1952 po 11 let americkou televizní show I've Got a Secret. Nám tu slavnou Andersonovu drobničku hraje BBC Concert Orchestra a diriguje Leonard Slatkin.

0: Recitativy jsou úseky klasické opery nebo oratoria, v nichž je potřeba rychle odvyprávět část děje, takže pěvecká role má blíže k recitaci než ke zpěvu. Jde o deklamaci kopírující intonaci mluvené věty, pěvci jsou většinou doprovázeni jen čembalem nebo prostým akordickým doprovodem. V rámci recitativů se odehrávají zásadní dialogy mezi postavami, děj se posouvá kupředu, kdežto v navazující árii se vývoj zastaví a hrdinové vyspívávají své pocity.
1: Jeden velmi slavný operní duet nám za chvíli zaspívají sopranistka Cecilia Bartoli a basbaritonista Bryn Terwl. Cecilia bude Cerlinou právě se vdávající za mládence Masetta. Bryn Terwl neodolatelným svůdníkem Donem Giovannim. Recitativ a duet La ci darem la mano, tam ruku ti dám, drahá, z prvního dějství Mozartova drama Giocosa Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni za doprovodu Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dirigent Myung-Bun Chung.

Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4. naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je Scherzo, 2. část Schumannovy 2. symfonie, v níž se objevuje i motiv BACH, Bach, neboť Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Ricardo Muti.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u poslechu stanice D-dur. Následujícím čtyřhodinovým hudebním blokem vás bude provázet a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. Těšit se můžete například na hudbu Josefa Myslivečka, Georga Muffata nebo George Gershwina. Začneme ale ve světě opery 18. století a dvěma ukázkami z díla Antonia Salieriho. Budou to dvě árie z hrdinsko-komické opery o dvou dějstvích Kublaj, velký chán tatarský. Salieri složil v roce 1788 na libreto Giovanniho Battisti Castiho jako parodii na dvůr ruského cara Petra Velikého. Kvůli tomu ji také císař Josef II. Zakázal uvádět, neboť Rusko bylo tehdy významným spojencem Rakouska-Uherska. Dvě árie princezny Alzimy zaspívá sopranistka Diana Damrau za doprovodu souboru Le Cercle de l'Harmonie. Dirigentem je Jeremy Rohrer.

To byly dvě árie princezny Alzimy z opery Kublaj Velký chán tatarský od Antonia Salieriho. Zpívala německá sopranistka Diana Damrau. Tu si za okamžik poslechneme ještě ve dvou áriích z opery Kouzelná flétna. Ze slavné pohádkové opery Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1791 jsou připraveny dvě árie Královny noci.

0: Sopranistka Diana Damrau přednesla dvě árie Královny noci z opery Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta. Doprovázel orchestr Le Cercle de l'Harmonie s dirigentem Jeremy Rohrerem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, v následujících minutách dostane na naší stanici prostor zajímavé dílo českého kontrabasisty, dirigenta a skladatele 20. století, Františka Hertla. Hertl zanechal významnou stopu například jako první kontrabasista České filharmonie za Talichovy éry, jako člen Českého noneta nebo dirigent brněnského rozhlasového orchestru. Ze skladatelského díla Františka Hertla nyní zazní koncert pro kontrabas z roku 1957. Ve verzi s doprovodem klavíru nám skladbu neoromantického stylu představí kontrabasista Robert Vizváry a klavírista Ivan Koska. Nahrávka vznikla v roce 2022.

0: Dozněl koncert pro kontrabas a klavír od Františka Hertla. Hráli Robert Vizváry a Ivan Koska.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v tuto chvíli vás zvu k poslechu jednoho z oratorií Josefa Myslivečka, významného českého skladatele doby raného klasicismu, který prožil část života v Itálii. Připravena je nahrávka oratoria Adam a Eva na italské libretto Giovanni Craneliho. Premiéra Myslivečkova zhudebnění příběhu o vyhnání Adama a Evy z ráje se konala v roce 1771 ve Florencii. Oratorium mělo úspěch a také Mozart ho označil za dílo plné ohně, ducha a života. Na nahrávce vydané v roce 2019 se představí jako Adam tenorista Valerio Contaldo, jako Eva mezzosopranistka Luciana Mancini, jako anděl spravedlnosti sopranistka Roberta Mameli a jako anděl milosrdenství sopranistka Alice Rossi. Soubor Il Giardino řídí Peter van Hagen.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo dvoudílné oratorium Adam a Eva od Josefa Myslivečka. Zpívali Valerio Contaldo, Luciana Mancini, Roberta Mameli a Alice Rossi. Soubor Il Giardellino řídil Peter van Heygen.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, následujících 20 minut vysílání naplní barokní sonáta pro smyčcové nástroje a basso continuo číslo 5 G-dur. Jde o pětivětou sonátu ze sbírky Armonico Tributo, vydané v roce 1682. Jejím autorem je Georg Muffat, skladatel a varhaník známý z působení v arcibiskupských službách v Salzburku a později u dvora pasovského biskupa na přelomu 17. a 18. století. Hraje koncerto Kopenhagen, řídí Lars Ulrik Mortensen.

Koncerto Kopenhagen pod vedením Larse Ulrika Mortensena. Dohrál sonátu pro smyčcové nástroje a basso continuo číslo 5 G-dur ze sbírky Armonico Tributo od Georga Muffata. Milí posluchači, v tuto chvíli nabízím k poslechu na naší digitální stanici originální hudbu amerického skladatele George Gershwina. Ten jako jeden z prvních ve 20. století propojoval klasickou hudbu s jazzem. Psal muzikály, hudební komedie, symfonickou hudbu a také písně, kterých napočítáme kolem 700. Právě Gershwinovy písně, a to v autorské úpravě pro solový klavír z roku 1932, se právě teď v rozhlasovém éteru rozezní. Songbook, cyklus 18 písní v úpravě pro klavír, hraje německá klavíristka Corinna Simon.

To byl Songbook, cyklus písní v úpravě pro solový klavír od George Gershwina. Poslouchali jsme nahrávku německé klavíristky Corinny Simon.

Milí posluchači, poslední položkou našeho hudebního výběru bude zhudebnění žalmu 83 ve formě velkého moteta od francouzského barokního skladatele Jeana Philippa Rameaua. Jde o žalm Quam delecta tabernacula tua, tedy jak milé jsou tvé příbytky, hospodine zástupů. Moteto pro solisty, sbor, orchestr a basso continuo náleží do skupiny tří velkých motet, které Rameau napsal v letech 1713 až 15. Zpívat a hrát bude ensemble Margaret Lewis, dirigentem nahrávky z roku 2021 je Gaetan Jarry.

Ansámbl Marguerite Louis pod vedením Gaetana Jarry přednesli velké moteto Quam dilecta tabernacula tua z hudebnění Žalmu 83 od Jeana Philippa Rameaua. A touto skladbou se od mikrofonu také loučí váš dosavadní průvodce vysíláním Robert Škarda.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Naladěnou máte digitální stanici Český rozhlas D-dur, která pro vás vysílá non-stop klasickou hudbu všech žánrů. Od mikrofonu vás zdraví Robert Škarda a v tomto vysílacím bloku se můžete těšit na díla Mozarta, Beethovena, Dvořáka, Debussyho a řady dalších autorů. Úvod našeho hudebního výběru obstará švédský klavírista Dag Achatz, známý svými nahrávkami především klavírního repertoáru hudby 20. století. Nyní nám přednese klavírní transkripci symfonických tanců z muzikálu West Side Story. Slavné melodie Leonarda Bernsteina jsou rozděleny do 4 částí: prolog, scherzo, cha-cha a the rumble.

Symfonické tance z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina hrál v transkripci pro klavír Doug Achatz. V tuto chvíli, milí posluchači, zavítáme do roku 1778 za Wolfgangem Amadeem Mozartem. V tomto roce totiž napsal 22-letý salzburský rodák flétnový koncert číslo 1 G-dur. Objednal si ho nizozemský amatérský flétnista a lékař Ferdinand Dejan. S ním se Mozart seznámil v Mannheimu během cesty se svou matkou do Paříže. Dejan po Mozartovi žádal hned 4 flétnové kvartety a 3 flétnové koncerty. Mozart dokončil objednávku jen z části. Koncerty dokončil jen 2. My budeme poslouchat ten první v tónině G-dur. Hrají Jean-Louis Bomaze a soubor Vienna Classical Players. Řídí Vahan Mardirosyan.

To byl koncert pro flétnu a orchestr G-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál Jean-Louis Bomaze na flétnu a soubor Vienna Classical Players, který řídil Vahan Mardirosyan.

Milí posluchači, další minuty budou na naší stanici patřit hudbě německého barokního skladatele a varhaníka Johanna Balthasara Christiana Freislicha. Je to jeden z hudebníků, kteří v polovině 18. století působili v polském Gdaňsku, tehdejším hudebním centru pobaltského regionu. Právě němečtí hudebníci přicházeli často do této oblasti, zejména poté, co se polským králem stal v roce 1697 saský kurfiřt Friedrich August I. Freislich nastoupil v roce 1731 na pozici kapelníka v Marienkirche v Gdaňsku a začal hrát důležitou roli v tamním hudebním životě. Napsal řadu příležitostných děl a mnoho duchovní hudby, podobně jako třeba Bach v Lipsku nebo Telemann v Hamburku. Freislichova kantáta Auf Danzig, lass ich jauchzenden Herren, Povstaň Gdaňsku, raduj se s jásajícími sbory, pro sóla sbor a orchestr byla napsána u příležitosti 300. výročí osvobození z nadvlády řádu německých rytířů. Dílo Johanna Christiana Freislicha přednesou Ingrida Gápová, soprán, David Erler, alt, Georg Popluc, tenor, Tilo Dahlmann, bas a Goldberg, vokal a Goldberg Barok Ensemble. Provedení řídí Andrej Šadejko.

To byla kantáta Auf Danzig, lass ich jauchzenden Herren. Povstaň k Daňsku, raduj se s jásajícími sbory. Pro sóla, sbor a orchestr od Johana Baltazara Christiana Freislicha. Přednesli ji sólisté a Goldberg Vokal a Goldberg Barok Ensemble. Provedení řídil Andrej Šadejko.

Český rozhlas D-dur. Klavírní trio číslo 7 B-dur opus 97 dokončil Ludwig van Beethoven na jaře 1811. Skladatel své poslední dílo tohoto druhu věnoval svému žákovi v kompozici, rakouskému arcivévodovi Rudolfovi. Odtud také pochází název arcivévodské trio. Beethovenovo mistrovské čtyřvěté komorní dílo si poslechneme z referenční nahrávky, kterou vytvořili v londýnském studiu Abbey Road v roce 1858 jedni z nejuznávanějších interpretů své doby. Houslista David Oistrach, klavírista Lev Oborin a violončelista Sviatoslav Nikolajevič Knuševický.

0: David Oistrach, Lev Oborin a Svjatoslav Nikolajevič Knuševický dohráli klavírní trio číslo 7 B-dur opus 97 od Ludwiga van Beethovena.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Současný francouzský skladatel a klavírista Nicolas Bacry je autorem cyklu 4 písní Melodias de la Melancolia na texty kolumbijského spisovatele žijícího v Paříži Alvara Escobara Moliny. Písně vznikly v roce 2010 a my si je za okamžik poslechneme z nahrávky, která vznikla o rok později. Melancholické melodie pro soprán a orchestr opus 119 Nicolase Bacryho zaspívá sopranistka Patricia Petibon za doprovodu Orchestra Nacional de España. Dirigentem je Josep Pons.

Dozněly melancholické melodie, 4 písně pro soprán a orchestr od Nicolase Bacriho. Zpívala sopranistka Patricia Petibon, Orchestra Nacional de España řídil Josep Pons. Milí posluchači, v následujících 10 minutách připomeneme také hudbu slavného autora filmové hudby Johna Williamse. Tentokrát však skladbou, která nepochází z filmového plátna. V roce 1999 napsal Williams k poctě dirigenta a svého přítele Seiji Ozawy skladbu Tributes u příležitosti 25 let jeho působení ve funkci šéf-dirigenta Bostonského symfonického orchestru. V tuto chvíli nám kompozici zahraje Saito Kinen Orchestra s dirigentem Stefanem Denevem.

Saito Kinen Orchestra s dirigentem Stefanem Denevem přednesli skladbu Tributes na počest Seiji Ozawy od Johna Williamse. Milí posluchači, programem stanice D-dur vás provází Robert Škarda. Naši pozornost nyní obrátíme ke komorní hudbě Antonína Dvořáka. Z bohatého odkazu českého klasika vybírám smyčcový kvartet G-dur opus 106. Jde o jeden ze dvou kvartetů napsaných na podzim roku 1895, poté, co se Dvořák vrátil ze Spojených států zpět do Čech. Nejprve přesídlil s rodinou na letní sídlo ve Vysoké, kde odpočíval a promýšlel své další kompoziční plány. Jedním z výsledků je právě čtyřvětý, melodicky bohatý a náladově proměnlivý smyčcový kvartet číslo 13 G-dur. Hraje Haasovo kvarteto.

Čtyři písně a kapela pro dva smíšené sbory opus 141 Roberta Schumana jsou dílem roku 1849. Jsou vrcholem Schumanova sborového díla, spojují světskou i duchovní poezii, využívají strukturu moteta a obsahují fugátové pasáže i chromatiku. Čtyři písně na texty Friedricha Rickerta, Josefa Christiana Cedlice, Johanna Wolfganga Goethe a Karla Lappeho zaspívá Netherlands Chamber Choir.

Netherlands Chamber Choir se sbormistrem Uwe Gronostajem přednesl 4 dvojzborové písně opus 141 od Roberta Schumana. Naladěnu máte stanici D-dur Českého rozhlasu. Pro závěrečnou půlhodinu našeho bloku nabízím výjimečnou nahrávku hudebního impresionismu. Tento umělecký směr původně vznikl v oboru malířství, ale zejména francouzský skladatel Claude Debussy dokázal jeho ideje přetavit do působivého hudebního vyjádření. Typickým příkladem jsou 3 symfonické skici s názvem Moře, komponované v letech 1903 až 5. Debussy zde geniálně zachytil své dojmy a nálady z klidného i bouřícího vodního živlu. Poslechneme si verzi pro 2 klavíry, jejímž autorem je André Caplet. Jednotlivé skici Debussyho Moře nesou názvy Od svítání dopoledne na moři, Hra vln a rozhovor větru s mořem. Hrají japonská klavíristka Yukie Nagai a švédský klavírista Dag Achatz.

Dozněly tři skici s názvem Moře od Claude Debussyho. Verzi pro dva klavíry hráli Yukie Nagai a Doug Achatz. To byl také závěr hudebního výběru, který připravil a od mikrofonu stanice D-dur se loučí Robert Škarda.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Je to téměř neuvěřitelné, ale velkolepé dílo Georga Friedricha Händla, Mesiáš, bylo zkomponováno za pouhých 24 dní. Tehdy už slavný a tehdy už anglický skladatel pobýval v Irsku a o těchto dnech se vyjádřil jako o nejšťastnějších ve svém životě. Byl daleko od všech intrik a pomluv a bojů, které sebou neslo jeho angažmá v operním světě. Bylo mu 57 let, měl sice pomrtvici, ale poměrně dobře se z ní zotavil a objevil v sobě schopnost a chuť psát velká oratorní díla pro solisty, velké sbory a orchestr a sklízel s nimi stále větší úspěchy. Ostatně ještě dnes anglická Händlova oratoria zastiňují jeho kdysi tak slavné italské opery. Bezesporu největším dílem je pak mohutný Mesiáš a jeho nejslavnějšími tóny sbor Alleluja. Tady je v podání sboru a orchestru The English Concert a zařízení Trevora Pinnocka.

Do obdivuhodného písňového cyklu, asi nejznámějšího Schumannova souboru písní, teď vstoupíme s proslulým finským baritonistou Jormou Hinninenem a klavíristou Ralfem Gotonim. Láska básníkova, Dichter Liebe, hudební skvosty Roberta Schumanna na verše Heinricha Heineho. Píseň V překrásném měsíci máji. To je romantika, doslova.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Konstance z druhého dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Sylvia McNairová, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

Tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie pro smyčcový orchestr číslo 8 D-dur a její finální čtvrtá část hraje Orfeus Chamber Orchestra.

Nějaký čas to trvalo, ale dnes už u jména českého barokního mistra Jana Dismase Zelenky nacházíme ty přívlastky, kterému za jeho obdivuhodné dílo náleží. Je řazen ke svým velkým současníkům, jimiž byli Bach, Telemann, Vivaldi i Händel. Zelenka strávil většinu svého života na Drážďanském dvoře. V Praze ale zažil svůj největší triumf, když během korunovace Karla VI. Českým králem dirigoval svou hudbu ke hře Pod olivou míru a Palmou statečnosti. Kapelnického místa v Drážďanech se nedočkal a po smrti jeho dílo upadlo v zapomnění. K jeho renesanci přispěl švýcarský hoboista Heinz Holliger, který objevil nádheru Zelenkových triových sonát. Po jejich nahrávce se Zelenkovo jméno začalo v hudebním světě skloňovat ve všech pádech. A my si teď poslechneme alespoň jednu větu z té kouzelné šestice sonát, druhou větu druhé sonáty. Heinz Holliger s hobojem a se svými hudebními přáteli, včetně hoboisty Morise Bürga a fagotisty Klause Thunemanna.

Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie, u níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candide, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candide je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Frédéric Chopin a jeho slavný minutový valčík opus 64 číslo 1 Des Dur hraje Jean-Yves Thibaudet.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil vesele až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellazio.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikolaje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse. Vzhůru hlas nás volá.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Necháme teď znít překrásnou, snovou, subtilní první větu Beethovenovy klavírní sonáty číslo 14 cis-moll. Otevírá se volnou větou, velmi nezvykle na dobové konvence. Sám Beethoven sonátu označil quasi una fantasia, na způsob fantazie. O měsíčním svitu skladatel možná ani neuvažoval, ale kdo ví. V každém případě o dodnes zaužívaném názvu rozhodl německý básník Rellstab, když o té hudbě psal jako o člunu houpajícím se na Lucernském jezeru za svitu měsíce. Od té doby se hovoří o Mondschein sonátě, sonátě měsíčního svitu. Tak to jí hraje Vladimír Horovic.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Pro smíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Uvádějí-li se díla Antonia Vivaldiho, často u nich najdeme dvě písmena, RV a číslo. RV, to je zkratka pro Rijom Verzeichnis, tedy seznam nebo katalog Vivaldiho děl, který uspořádal dánský muzikolog Peter Rijom. A číslo v tematicky vedeném seznamu. Od sonát, přes koncerty, duchovní díla, světské kantáty až k operám. Plus samozřejmě díla ztracená, nebo ta, u nichž není jisté Vivaldiho autorství. Téměř přesně 500 děl z tohoto více než 800 položkového seznamu pak tvoří koncerty. Pod signaturou RV539 najdeme i dnes velmi oblíbený koncert pro dva lesní rohy, smyčcový orchestr a basso continuo F-dur. Poslechněme si první větu, a to v nahrávce Tima Kalstra, Stephena Stirlinga, ansámblu City of London Baroque Symphonia a řídícího Nikolase Kremera u čembala.

Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr Esdor. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století.
1: Igor Stravinský je dnes pokládán za ikonu srovnatelnou třeba s Picassem nebo Cocteauem. Také uměl překvapovat a šokovat, ale jeho genialita je nespochybnitelná. Stravinského dílem prochází lecos. Od ruského folkloru přes neoklasicismus, jazz nebo i serialismus, tak jako on sám postupně procházel z Ruska přes Švýcarsko, Francii až ke Spojeným státům. Z jeho jazzových inspirací, které Stravinského provázely zejména ve 20. a 30. letech, se později v roce 1945 narodilo i Ebony Concerto. Stravinský psal tuto kouzelnou skladbu pro dechový band Woodyho Hermana a jeho lídra, brilantního klarinetistu. Po první zkoušce prý byli jazzoví hudebníci silně v rozpacích. Kompozice nebyl jazz, byl to Stravinský a jeho vidění jazzu. Byla náročná, ne právě intuitivní. Postupně ale i díky zkouškám se samotným skladatelem podlehli jejímu kouzlu a provedli ji s obrovským úspěchem v roce 1946 ve slavné Carnegie Hall v New Yorku. My si z Ebony koncertu poslechneme první větu, a to taktéž ve skvělém podání, Karel Krautgartner a jeho orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handel Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni, přijď sladká přítelkyně.

V březnu roku 1874 se v Prozatímním divadle v Praze konala slavná premiéra další z oper Bedřicha Smetany. Jeho komická opera o dvou dějstvích Dvě vdovy byla inspirovaná francouzskou konverzační a situační komedií. S rozechvěním očekával 50-letý kapelník Smetana reakci publika, v němž byla vedle ctitelů jeho hudby i řada jeho odpůrců. Poté, co se ten večer na jevišti dohrál příběh energické Karolíny a křehké tiché Anešky, sestřenic a vdov, z nichž prvá vládne pevnou rukou na statku a druhá svádí vnitřní boj o lásku milovaného Ladislava, strhly se obrovské ovace. Smetana, který sám dirigoval, byl dojat nadšeným přijetím díla. Tak třeba právě s představou tohoto slavného prvního provedení si teď poslechněme předehru k opeře Dvě vdovy. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vede Jaroslav Kyzling.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Václav Vodička byl klasicistní skladatel působící hlavně v Mnichově v kurfiřtské kapele. Nevíme, kde a kdy se narodil. Poslechneme si třetí větu jeho sonáty pro housle a varhany. Hrají Jaroslav Svěcený a Josef Popelka.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Papagéna z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, württemberský komorní orchestr řídí Jörg Ferber.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jednou z nejčastěji upravovaných a i v popkultuře nadšeně přijímaných melodií německého skladatele Johannesa Brahmse je téma třetí věty jeho třetí symfonie F-dur. Objevilo se jako melodie v písních Franka Sinatry nebo šansoniéra Eva Montana. Znělo několikrát ve filmech. Jeden z roku 1961 byl tou melodií doslova protkán a má Brahmse i v názvu. Emevu Brahms? Máte rádi Brahmse? Věřím, že ano. A že to potvrdí i ta geniální melodie, jejíž síly si byl dobře vědom i skladatel, když své tóny upravil pro dva klavíry. Teď je rozeznějí dva nizozemští pianisté, Lodewijk Collet a Jakob Bogaert.

Henry Purcell, pokládaný dodnes za jednoho z největších anglických skladatelů, patřil k těm mistrům, kteří byli schopni komponovat hudbu všech žánrů a pro všechny příležitosti. Ať už byla potřeba óda k narozeninám panovníka, hudba k divadelnímu, třeba shakespearovskému představení, hudba do královských komnat nebo hudba pro chrám. Právě ze sakrální tvorby tohoto mistra druhé půle 17. století vybíráme i teď jeho Evening Service, doslova večerní služba nebo bohoslužba, obsahuje dva zpěvy, které jsou součástí večerní modlitby nešpor, respektive kompletáře. Magnifikát, čili Mariin chvalospěv a Simeonovo kantikum Nunc Dimittis. My si teď poslechneme, jak Purcell v angličtině zhudebnil právě slova, která podle Lukášova evangelia pronesla Panna Marie při návštěvě svaté Alžběty ještě před narozením dítěte Krista. Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Nyní tedy tato slova ve zhudebnění Henryho Purcella a v podání sboru Oxfordské katedrály zařízení Francise Greera.

Franz Schubert Pstruh, píseň pro soprán a klavír opus 32. Zpívá René Fleming, hraje Christoph Eschenbach.

Nikdo menší než král slunce, Ludvík XIV. Si objednal v roce 1669 komedii balet a dodali mu ho nikdo menší než Molière a Lyly. Oba také v komedii účinkovali a úspěch byl obrovský. A to díky vtipnému námětu, díky vhodně zakomponované hudbě domluvené hry i díky vlně zájmu o tureckou kulturu a turecké motivy ve Francii. My si z komedie baletu Le Bourgeois Gentilhomme, Měšťák šlechticem, vybereme uvertýru číslo 1 z pera Jeana Baptisty Lillyho a v interpretaci London Oboe Band a Paula Goodwina.

Rossiniho La Danza je skutečný hit klasické hudby. Nepochází z žádné opery, je to samostatná skladba. Zpívá Daniel Matoušek, sočr řídí Jan Kučera.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Je známo, že nadaný a zručný muzikant, ve své době nesmírně populární operní skladatel Gioachino Rossini, tvořil velmi snadno. Psal s lehkostí a slavil jeden úspěch za druhým. Přesto se traduje historka, která praví, že jistý impresario se chtěl ujistit, že Rossini napíše objednanou operu a předehru k ní včas. A tak ho prý zamkl, podobně jako to líčí legenda o Mozartově předehře Donu Giovannimu. Rossini prý psal předehru, onen pán házel popsané listy z okna kopistům a ti ji rychle odnášeli a rozepisovali pro jednotlivé nástroje. Ať je to pravda nebo ne, ona předehra patří k Rossiniho nejpopulárnějším. Otevírá operu Straka zlodějka a je charakteristická výrazným partem bubnů. Takto ji hraje National Philharmonic Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Jan Jiraský hraje třetí část z druhého dílu cyklu Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klarinet a orchestr Ádor. Jeho druhou větu hraje Anthony Pay, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Hector Berlioz, Korsár, koncertní předehra opus 21. Hraje londýnský symfonický orchestr, řídí André Preven.

A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chent.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: Johann Baptist Cramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Cramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etid. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etídu číslo 1 C-dur.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Smyslem a konečným cílem veškeré hudby by nemělo být nic jiného než oslava Boha a občerstvení duše. To kdysi prohlásil Johann Sebastian Bach. A skutečně tak psal. Z více než tisícovky jeho děl je přes 400 opusů právě hudba duchovní. A mezi nimi jako královna velká mše H-moll, dokončená rok před skladatelovou smrtí. Pracoval na ní ale přes 2 desetiletí. Téměř každá její část byla psána v jiném období, některé byly převzaty z jiných Bachových děl. Dodnes žasneme nad majestátní krásou a genialitou tohoto díla. Nad úchvatnými kontrapunktickými pasážemi, nad velebnými sbory, náročnými sóly, duety a nad duchem, jímž je mše H-moll protchnuta. Zvláštností je, že Bach, protestant, psal toto veledílo na katolický latinský text. Provedení trvá bezmála 2 hodiny a proto vše je považována za nejlepší barokní kompozici. My si teď poslechneme jednu část, Gloria, tedy zpěv Sláva na výsostech Bohu. Ostatně podobná byla i slova, jimiž Bach obvykle zakončoval své partitury. Soli Deo Gloria, sláva jedinému Bohu. Zpívá a hraje nové Bachovo Collegium Musicum, zařízení legendárního německého pěvce a později výtečného dirigenta Petra Schreiera.

28letý Ludwig van Beethoven si svou devátou klavírní sonátu E-dur pravděpodobně cenil vysoko, protože o pár let později ji upravil pro smyčcové kvarteto. Třetí, finální věta je nápadité rondo, při jehož posledním návratu se proti sobě potkají synkopy v jedné proti triolám v druhé ruce. Poslechněme si, a to v podání Daniela Barenboima.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla vlámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

I když si dnes asi Vivaldiho stotožňujeme zejména s instrumentální hudbou, vždyť jen koncertů napsal přes 500, stejně pozoruhodný je i soubor 50 oper tohoto mistra italského baroka. Pravda, inscenovány nebývají pravidelně a všude a často, ale řada z árií se objevuje na různých výběrech toho nej z operního baroka a samozřejmě je pěvci často zařazují na své koncertní recitály. Opravdu je z čeho vybírat. Například takový skotský tenorista Paul Agnew si vybral árii Mahmuda ze třetího dějství Vivaldiho opery La verità in cimento, Pravda v pokušení, nebo možná Zkouška pravdy. Tady je árie sultána Mahmuda, v níž Paula Agnewa doprovodí Modo Antiquo s Federikem Marií Sardellim.

0: Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Polka jako typ tance se objevila ve 30. letech 19. století prý kolem Hradce Králové a odtud se šířila jako lavina po městech a vsích až do Prahy. Koncem 30. let se už pak polka tančila na všech českých bálech. Baletní mistr pražského stavovského divadla Ráb ji pak dovezl do Paříže, pak se dostala do Anglie a dokonce i do Ameriky. Polka zkrátka byla jedním z nejoblíbenějších módních tanců 19. století a tak pochopitelně strhla i mladého Bedřicha Smetanu. Luisina, Betina, Jiřínková polka, vše jeho první velké úspěchy. A roku 1842, v jeho 18 letech, také polka ze studentského života. Jan Novotný hraje.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Ilja Hurník, Tři slezské písně, zpívá Mária Hahn a dechové kvinteto Akademia.

Josef Haydn. Druhá věta ze symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů. Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie řídí Adam Fischer.

Grieg napsal svůj klavírní koncert na konci kariéry a jeho orchestrální part mnohokrát předělával. Druhá věta je lyrická trojdílná s živější částí uprostřed. Edvard Grieg, koncert pro klavír a orchestr, druhá věta, hraje Stephen Kovačevič, BBC Symphony Orchestra řídí Colin Davis.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Nelekejte se, vážení posluchači, nejde o chybu ve vysílání. Něco takového se u nás nemůže stát. Posloucháte skladbu amerického skladatele Lamonte Younga z roku 1960. Má název Composition No. 7 a spočívá v několikahodinovém držení čisté kvinty Hafiz. Přeji příjemný poslech, vážení posluchači. Opustíme na chvíli dílo Lamonte Younga a povíme si něco o hudebním minimalismu, stylu, který se přes děsivé začátky ukázal být tím nejzajímavějším, co druhá polovina 20. století přinesla. Ta Lamonteho prázdná kvinta však nebyla zas tak úplně stupidním počinem. Autor chtěl ukázat, že na hudbu nesmíme jednostranně pohlížet jako na skladatelem vytvořené dílo předkládané pasivnímu posluchači. Hudební dílo je dáno spoluprací autora a vnímatele. 2 hodiny znějící čistá kvinta je stále stejná jen na straně reprodukční. Její vnímání na straně posluchače se stále mění. Nejprve je předmětem očekávání, potom začíná nudit, pak rozčilovat, pak posluchače pravděpodobně začne třeštit hlava, ale jen na chvilku, protože začne objevovat alikvótní tóny, poté upadne do jakéhosi hypnotického stavu, i ten časem odezní, člověk přestává vnímat čas a když kvinta dozní, reaguje na to jeho nervová soustava po svém a často dosti bouřlivě. Na pódiu znějí jen 2 tóny, ale posluchač prožívá drama. Onen požadavek, aby posluchač spolupracoval, je v tomto raném minimalismu zaveden do extrému, ale on je vlastně nezbytný v každé umělecké hudbě. Právě proto je hudební umění nepřístupné tolika lidem, že od nich žádá něco, co mu nechtějí dát. Co tedy od posluchače žádá minimalismus? Především to, aby nečekal na změnu. Posluchač by měl otevřeně přijímat to, co právě v tuto chvíli zní, a vzít si z toho co nejvíce. Nesmí se myslet dopředu. Zkuste si to. Uveďte se do stavu, jako když sedíte na břehu potůčku a hledíte do zurčící vody. Od ní také nečekáte, že najednou bude téct úplně jinak, že dojde ke kontrastu. Přesto je to pohled kouzelný a možná i léčivý.

co, jak to šlo? Slyšeli jste ukázku ze sextetu Steva Reicha. Je to ona skladba, o níž se sám autor vyjádřil, že je jeho nejlepší. Tento umělec ovšem také začínal experimenty, byť méně radikálními než Lamonte Young. Natočil krátký motiv na magnetofon, udělal ještě jednu kopii a z obou kousků pásků slepil smyčky, aby přehrávali motiv stále dokola. Potom obě smyčky pustil současně, ale jeden magnetofon nepatrně pomaleji, takže mezi smyčkami docházelo k fázovým posunům. Je to velmi mechanické komponování, ale výsledek je docela zábavný.

Reich je ovšem obrovský muzikant a tak se jeho skladby brzy staly skutečnými uměleckými díly v klasickém slova smyslu. K těm nejklasičtějším patří oktet, kde nás jistě zaujme pěkné flétnové solo, o němž nechybí zmínka v žádné z příruček o minimalismu.

O minimalismu se zpočátku soudilo, že jde o slepou uličku, průchodnou snad pro jednoho či dva skladatele. Ale ukázalo se, že možnosti tohoto principu jsou obrovské. Snad je to dáno šířkou stylové základny, z níž minimalismus vyrostl. Od africké hudby přes takzvanou aditivní stavbu hudby indické k jamajskému reggae, elektroakustické hudbě, serialismu a především kroku. To je pro nás zvláště důležité, protože minimalismus dokáže navzdory své artificiálnosti oslovit i rockovou mládež. Skupiny jako King Crimson hrály už v 70. letech hudbu, která s minimalismem má hodně společného.

Zatím jsem vám minimalismus představoval jako jakousi hračku s ostinátními figurkami, které do sebe půvabně zapadají, jako hudbu, která je příjemná svou bezproblémovostí. Ale v tomto oboru existují i závažné skladby s filozofickým obsahem. Reich má krásnou duchovní skladbu na biblické texty. Mladý Američan John Adams napsal gigantické dílo Harmonium, čímž nemyslí onu domácí šlapací náhražku varhan, ale pojem vázající se k myšlence harmonie sfér. Adamsovo minimalistické oratorium začíná symbolem stvoření. Z jednoho tónu se rozvine celý pulzující vesmír.

Minimalismus je hudba komunikativní. Oslovuje posluchače, aniž by po nich požadovala nějaké předchozí zkušenosti. Přitom je nutí k spolupráci. Je tady už skoro 30 let a její možnosti se nevyčerpaly. Existují dokonce názory, že nejde jen o styl, ale o nový, plnohodnotný sloh, pokračovatel linie renesance, baroko, klasicismus, romantismus, impresionismus a minimalismus. Nevím, jestli budoucí muzikologové budou na tuto hudbu pohlížet skutečně takto. Třeba v ní uvidí příznak všeobecného úpadku naší doby. Pokud však budou tolerantní, pochopí, že lidé obklopení ze všech stran auty nemohli v hudbě dospět jinam než právě sem. Petr Kofroň, náš nejlepší teoretik minimalismu, o tom píše. První skladby Steva Reicha pro magnetofonový pás jsou realizacemi myšlenky strojovosti a Andy Warhol chtěl dokonce strojem být. V jádru každého stroje je zakódován princip opakování. Pro člověka je naopak charakteristické, že vše je u něho neopakovatelné. Stroj inspiroval tvůrce i dříve, rychlostí, hlukem. Až minimalisté odkrývají jeho podstatu a tou je opakování. Drazí posluchači, při hudbě Michaela Nymana si můžete rozmyslet, zda se chcete stát stroji či ne.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, od mikrofonu stanice D-dur vás v tuto chvíli zdraví Robert Škarda. Jako první nahrávka tohoto bloku je připraven koncert pro varhany D-moll podle Vivaldiho BWV 596 od Johanna Sebastiana Bacha. Jde o jeden z původně houslových koncertů sbírky Lestro Armonico opus 3 Antonia Vivaldiho, které Bach přepracoval pro sólové varhany. Transkripce těchto koncertů pocházejí pravděpodobně z let 1714 až 17. Za Bachova působení ve Výmaru, kdy byl mimo jiné varhaníkem v místním Štátkirche a úpravy tvořil pro vlastní koncertní potřeby. Třívětý koncert D-moll zahraje Matthias Wager.

Varhaník Matyáš Wager dohrál koncert D-moll podle Vivaldiho BWV 596 od Johanna Sebastiana Bacha. Franz Lehár je znám jako slavný operetní skladatel. My si v tuto chvíli ovšem představíme méně známou polohu jeho odkazu, a to písňovou tvorbu. Sieben Karstlieder je Lehárův cyklus 7 písní pro mezzosoprán a klavír z roku 1894 na milostné texty básníka Felixe Falzariho. Vznikl v době, kdy Lehár působil jako kapelník orchestru válečného námořnictva v Pule na Istrijském poloostrově, klíčovém přístavu rakousko-uherské námořní flotily. Název cyklu Karstlieder reflektuje tamní krasovou krajinu. Zpívá Iris Vermilion, mezzosoprán, hraje Kurt Garben klavír.

Dozněl cyklus písní pro mezzosoprán a klavír Sieben Karstlieder od France Lehára. Přednesli ho Iris Vermilion, mezzosoprán a Kurt Garben, klavír.

Gustav Mahler byl nejen originálním skladatelem evropské hudby přelomu 19. a 20. století, ale také jeden z nejvýznamnějších dirigentů své doby. I proto měl jako autor blízko k orchestrální tvorbě. Jeho 9 symfonií je dodnes neodmyslitelnou součástí koncertních programů po celém světě. V tuto chvíli vám nabídnu Mahlerovu symfonii číslo 7 e-moll, jejíž premiéru s Českou filharmonií řídil sám skladatel v roce 1908 v Praze. Jde o velkolepé téměř 80-minutové dílo o 5 větách, které hudební kritika označila mimo jiné za zobrazení cesty od soumraku až do úsvitu. Druhá a čtvrtá věta nese název Nachtmusik a prostřední skerco má podtitul Schattenhaft. Podobně jako v jiných dílech Gustava Mahlera se i v této partituře setkáme s kontrasty nálad, hymnickými melodiemi, lidovými nápěvy i úmyslnou trivialitou, s využitím pochodových rytmů i zvukomalby. Českou filharmonii řídí Semjon Byčkov.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 7 e-mol od Gustava Mahlera. Poslouchali jsme nahrávku České filharmonie a dirigenta Semjona Byčkova z roku 2022.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Novoromantik a klavírní virtuos Ferenc Liszt psal svou klavírní sonátu H-moll v letech 1852 až 53. Jde o jednovětou kompozici vnitřně členěnou do několika částí, která posouvá techniku hry i zvukovost nástroje na novou úroveň. Vrcholné půlhodinové listovo dílo, dedikované Robertu Schumannovi, nám zahraje čínská klavíristka Yuya Wang. Nahrávku pořídila pro vydavatelství Deutsche Grammophon v roce 2009.

Klavíristka Yuya Wang dohrála jednovětou sonátu H-moll od Ference Lista. Milí posluchači, programem stanice D-dur vás provází Robert Škarda. V tuto chvíli zamíříme na sklonek 70. let 20. století a společně se zaposloucháme do skladby Rotations pro hlas a orchestr ukrajinského skladatele a někdejšího profesora na Rubinově akademii v Jeruzalémě Marka Kopitmana. Skladbu autor zkomponoval v roce 1979. Bohatě ve skladbě využívá výrazné dynamické kontrasty a také barevnou paletu bicích nástrojů v kombinaci se zvukem ostatních a v druhé polovině skladby i lidského hlasu. Zpívá altistka Mira Zakaj, hraje Jeruzalémský symfonický orchestr, řídí Gary Bertini.

0: To byla skladba Rotations pro hlas a orchestr od Marka Kopitmana. Zpívala altistka Mira Zakaj, hrál Jeruzalémský symfonický orchestr, řídil Gary Bertini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, následujícím bodem našeho programu bude setkání s tvorbou rakouského rodáka Arnolda Schönberga, hudebního vizionáře 20. století, který svou novou kompoziční metodou, takzvanou dodekafonií, změnil dosavadní pravidla evropské hudby. Dechový kvintet opus 26 komponoval Arnold Schönberg od dubna 1923 do srpna 24. A je jedním z prvních děl využívajících tuto novou kompoziční metodu. Schönberg zakládá všechny čtyři věty na společné 12-tónové řadě. Jak sám autor uvedl ve svých spisech, žádný tón se v rámci této řady neopakuje. Spojování tónů do harmonií a jejich sled je určován pořadím těchto tónů. Dechový kvintet Arnolda Schönberga nám zahraje New York Woodwind Quintet.

0: Dozněl dechový kvintet opus 26 od Arnolda Schönberga. Hrál soubor New York Woodwind Quintet.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, u hudby 20. století i nadále zůstaneme. Obrátíme se však k tvorbě českého skladatele, stylově vycházejícího z pozdního romantismu. Z tvorby Vítězslava Nováka si nejprve poslechneme ukázku z opery Karlštejn. Dílo psal skladatel na libreto Otokara Fischera podle hry Jaroslava Vrchlického. Opera byla poprvé uvedena v roce 1916 v Pražském národním divadle. Árie Karla IV. Ze třetího dějství Je-li nutno, pane vévodo, zaspívá Ivan Kusnier, bariton a Kýnův smíšený sbor. Hraje Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, řídí Libor Pešek.

To byla árie Karla IV. Ze třetího dějství opery Karlštejn od Vítězslava Nováka. Přednesli ji Ivan Kusnier a Kýnův smíšený sbor. Symfonický orchestr Československého rozhlasu řídil Libor Pešek. Melancholické písně o lásce opus 38 pro soprán a komorní orchestr jsou cyklem, který Vítězslav Novák zkomponoval v roce 1906. Zhudebnil texty Jaroslava Vrchlického, Jaromíra Boreckého a Jana Nerudy. Zpívá Jana Tetourová soprán, hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Melancholické písně o lásce opus 38 od Vítězslava Nováka přednesly Jana Tetourová soprán a Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

Milí posluchači, závěr našeho výběru s hudbou 18. až 20. století bude patřit tvorbě Bohuslava Martinů. Vybírám nahrávku jeho raného kvintetu pro dvoje housle, dvě violy a violončelo. Skladbu psal Martinů na podzim roku 1927 v Poličce, kam se pravidelně vracel z Paříže, kde žil již od roku 1923. Třívětý neoklasický kvintet s francouzskými vlivy věnoval skladatel americké mecenášce Elizabeth Sprague Coolidge. Díky tomu měla skladba také premiéru na jejím festivalu v Pittsfieldu v roce 1928. Nyní je připravena nahrávka francouzského ansámbla Calliope z roku 2009.

0: Ansámbl Kaliopé dohrál kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo od Bohuslava Martinů. Touto nahrávkou se od mikrofonu stanice D-dur loučí Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Dnešní blok hudby mistrů baroka a klasicismu zahájíme symfonií číslo 32 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1779. Je to jedna z nejkratších Mozartových symfonií a svou stavbou se blíží italské operní předehře. Rychlé krajní oddíly rámují zpěvnou pomalou část a celá skladba plyne bez přerušení. Vyslechneme ji v provedení souboru The English Concert pod vedením Trevora Pinocka.

0: Symfonii číslo 32 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta přednesl soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Zhudebnění 150. žalmu Alleluja lobet den Herrn, neboli česky Alleluja chvalte pána v jeho svatyni, od Heinricha Schütze pochází ze sbírky Žalmy Davidovi, vydané roku 1619. Slavnostní vícezborovou sazbou Schütz navazuje na benátskou tradici, kterou poznal jako žák Giovanniho Gabrieliho. Žalm Alleluja lobet den Herrn vyslechneme v provedení těchto solistů. Doroté Mielc a Marie Luise Verneburg soprán, David Erler a Stefan Kunat kontratenor, Felix Schwantke a Stefan McLeod bas, Drážďanský komorní sbor, Drážďanský barokní orchestr a provedení řídí Hans Christoph Rademann.

0: Žalm Alleluja Lobet den Herrn z cyklu Žalmy Davidovi od Heinricha Schütze přednesli solisté Doroté Mielc a Marie Luise Werneburg soprán, David Erler a Stefan Kunat kontratenor, Georg Popluc a Tobias Metger tenor, Felix Schwantke a Stefan McLeod bass, Drážďanský komorní sbor a Drážďanský barokní orchestr řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kolem roku 1802 se Ludwig van Beethoven, podle pozdějšího svědectví Karela Černého, svěřil svému příteli Václavu Krumpholcovi, že není spokojen se svými dosavadními díly a chce se vydat novou cestou. Toto hledání nových kompozičních možností dokládá mimo jiné trojice klavírních sonát opus 31, kterou Beethoven vytvořil právě v tomto období. Sonáta pro klavír číslo 18 S dur je poslední z této trojice a Beethoven ji dokončil roku 1802. Mezi jejími čtyřmi větami najdeme svižné skerco i vážněji laděný menuet. Obvyklá pomalá věta však chybí. Lyrické sklidnění tak netypicky přináší právě menuet, po němž následuje temperamentní finále Presto con fuoco. Sonátu zahraje Ronald Brautigam na kopii klavíru Antona Waltera z roku 1802.

0: Sonátu pro klavír číslo 18 S-dur Ludwiga van Beethovena přednesl Ronald Brautigam na kopii klavíru Antona Waltra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro flétnu, smyčce a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana připomíná svým čtyřvětým uspořádáním vět pomalá, rychlá, tradici sonáty da Chiesa, tedy chrámové sonáty. Telemann v něm s velkou fantazií propojuje tradiční fugovaný kontrapunkt s lehkostí, melodickou elegancí i expresivitou nastupujícího galantního stylu. Solový part přednese na barokní příčnou flétnu Alexis Kosenko, který zároveň vede soubor Les Ambassadeurs.

0: Koncert pro flétnu, smyčce a baso continuo D-dur Georga Filipa Telemana přednesl Alexis Kosenko spolu se souborem Les Ambassadeurs.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Offertorium Timete Dominum nebo česky Bojte se pána napsal Michael Haydn roku 1777 jako doplněk své mše svatého Jeronýma. Skladba určená k obětování při bohoslužbě spojuje solisty a sbor s neobvyklým doprovodem dechových nástrojů a kontinua. Offertorium vyslechneme v tomto obsazení. Mia Persson soprán, Katia Dragojevič alt, Fredrik Strid tenor, Lars Johansson bas, komorní sbor svatého Jakuba ze Stockholmu a souboru historických dechových nástrojů Ensemble Philidor, provedení řídí Gary Graydon.

0: Offertorium Timete Dominum Michaela Haydna přednesli solisté Mia Persson soprán, Katia Dragujevič alt, Fredrik Strid tenor, Lars Johansson bas, komorní sbor svatého Jakuba ze Stockholmu a ensemble Philidor, provedení řídil Gary Graydon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro čembalo, housle a violu da gamba číslo 5 Jeana Philippa Rameaua pochází ze sbírky Pieces de Clavecin en Concert, vydané roku 1741. Čembalo je v těchto skladbách vedoucím hlasem, jeho bohatě propracovaný a virtuózní part oba smyčcové nástroje doplňují a barevně obohacují. Rameau v pátý koncert přednesou Trevor Pinnock na čembalo, Rachel Podger na housle a Jonathan Menzen na violu da gamba.

0: Vyslechli jsme koncert pro čembalo, housle a violu da gamba číslo 5 Jeana Philippa Rameaua ze sbírky Pieces de Clavecin and Concert. Jeho interprety byly Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon viola da gamba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncerto Grosso A-dur opus 6 číslo 11 dokončil Georg Friedrich Händel v říjnu roku 1739. Využil v něm hudbu svého dřívějšího varhanního koncertu, kterou přetvořil do podoby koncerta Grossa pro dvoje housle, violončelo a smyčcový orchestr s basem continuem. Vyslechneme jej v interpretaci souboru Akademie für Alte Musik Berlin, který řídí Bernard Fork.

0: Koncerto Grosso A-dur opus 6 číslo 11 Georga Friedricha Händla přednesl soubor Akademie für Alte Musik Berlin pod vedením Bernarda Forka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Oratorium roční doby komponoval Josef Haydn v letech 1799 až 1801 na libreto Gottfrieda van Swietena podle básně Jamese Thomsona. Ve čtyřech dílech sledujeme proměny přírody i život na venkově od jarního probouzení až po zimní stišení. Tři sólové postavy provázejí posluchače výjevy ze života na venkově v průběhu čtyř ročních období. Práce na polích, letní bouře, podzimní lov nebo vinobraní. Haydnovo oratorium vyslechneme v provedení těchto interpretů. Lina Johnson, soprán, Tilman Lichdy, tenor, Matthias Winkler, bas, sbor La Capella Nacional de Catalunya, orchestr Le Concert de Nation, provedení řídí Jordi Savall.